0: Framework Afield is a series of special editions curated and produced by guest artists from around the world. A new edition airs every second week, alternating with our usual Framework broadcasts. For more information, see our website at www.frameworkradio.net.
1: This is the first of two editions produced by Slavik Kui, aka Artificial Memory Trace. Both editions feature recordings and recordists from the Sonic Mabulela excursions in South Africa, organized by Francisco Lopez and James Webb. For more information, see artificialmemorytrace.com and franciscolopez.net/field. This edition is titled MM Concretol.
2: Tak tohle jsou všelijaké nahrávky z rezervace Mabulela v Jižní Africe od některých účastníků této expedice. Všechny komentáře jsou ponechány v původním znění bez překladu. Tímto projevy nahraných zvířat a slova lidí jsou stejně nesrozumitelné většině posluchačů.